Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu kvalitní spánek? Radio Kiss a Prospánek.cz vám od pondělí do pátku v odpoledním vysílání rozdají vouchery v hodnotě 8 000 korun.

0: Kiss.
1: Radio Kiss.
0: Be happy.
2: I wanna.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Hudební pas.
1: Tak máte za úkol rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na Kysáky, jak si poradí s následující písní, co třeba Míša Davidů.
2: Budu doufat, že je to originál.
1: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
2: Za mě je tohle určitě originál.
1: Pojďme do roku 1962.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah. Etta James.
1: Jo. Co kroutíš hlavou?
3: Já to mám zase dnoch, jo.
0: Raníky od 6 do 10. Ta.

pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: tak ho i sleduj
1: na Instagramu,
0: YouTube a Facebooku.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Sobotní den bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
6: Hezké ráno, 6.58, tak schválně, jestli pak někdo se objeví na druhé straně, kdo by nám třeba chtěl říct, že nemohl v noci spát, protože byl úplněk, byl měsíc, ale ten jako teda opravdu fajroval, ten svítil. Tak co, kdo pak je na druhé straně? Haló? Tady je Martin a Kiss, čau.
7: Ahoj, tady Jarda.
6: Jarouši, mohl jsi spát, nebo tě budilo to světlo zvenku?
7: Tady Jarda.
6: Jarouši, nějak to vypadává, člověče, to nepůjde. Haló, je s námi někdo? Dobré ráno.
7: Haló, dobré ráno.
6: Jak se jmenuješ?
7: David.
6: Davide, mohl jsi spát v noci, nebo tě budil ten velký měsíc na obloze?
7: Světlo mě nebudilo, budila mě stará.
6: Proč? Co blbleš?
7: Ne, ona je nemocná, potí se
6: yeah.
7: A já stával do práce a tak to bylo takový náročný.
6: Takže jste kurírovali v noci?
7: No jasně.
6: Dělal si čajíčky no, právě, a obklady?
7: Ona se právě kurírovat nechce, to je na tom to nejhorší.
6: Ježišmarja, no tak pozdravuju a že přeju brzké uzdravení, jo?
7: Děkujeme.
6: Tak jo, čau čau, měj se krásně.
7: Ahoj.
6: Čau, to byl David, kdo pak je s námi dál po ránu? Tady je Martin a Kiss.
8: Čau, tady Martin.
6: Taky Martin. Martias, jak se daří?
8: Taky. No, daří se dobře, jedu do práce.
6: Tak to mám, to je všechno v pořádku tím pádem. Pokud jde člověk do práce, je všechno v pořádku. Hele, a nezaznamenal si, já jsem teďka dlouho nevstával, já měl totiž dovolenou. A já, jak jsem teďka vstával po delší době, tak jsem si uvědomil, že je šero normálně v 7 ráno.
8: No to jo, tak že já se nám to nějak vstávám jako... ráno, tak... Já vstávám ráno tak půl pátá, no, tak to je tma.
6: To už je za tmy, ale úplně jsem si dneska uvědomil, když jsem měl do rádia, že je opravdu jako ten den se zkrátil. Teď to fakt no. Jako skočilo za těch 14 dní, co jsem nevstával, člověče v 7 ráno. No nic, no
8: to
6: tak
8: teda, no.
6: To teda, už se blížíme k podzimu, nebo už vlastně jsme v podzimním čase. Byť máme teďka babí léto. Co tomu říkáš, jak je teďka hezky, teplo, super.
8: Jo, ale super, u nás už konečně trošku zapršelo, tak už snad začnou růst houby.
6: No, vidíš to, houbaři si budou mnout ruce. Tak tě zdravíme, ahoj.
8: Čau.
6: Já myslím, že řekneš, jo, udělal se konečně teplo, aspoň to začne kvést, konečně už všechno zase rozkvete. Tak do třetice, kdo pak je s námi v éteru po ránu?
9: Ahoj, tady Pavel.
6: Pavlíku, jak se daří?
9: Ale dobrý, budil jsem se, nevím proč, budil jsem se, ani jsem nevěděl, že je úplně.
6: No to je ono, to tě budilo, to je jasný, to je úplňkem celý tady ten problém toho probouzení nočního.
9: Tak jsem se ráno sebral, nasvídal jsem se a teď jedu na houby.
6: Jedeš na houby, no co taky jiný, když člověk nemůže spát, viď? Tak snad porostou a snad přineseš plnej košík domů. Ahoj.
9: Jo, ahoj.
6: Čau. Já jsem tady s vámi, co jedete na houby, i s vámi, kdo jste nemohli spát v noci. Já jsem Martin Hovorka, hezké ráno.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: No nádherné ráno, máme 9 minutek po 7 hodině, krásnou sobotu vám všem a před námi jsou 3 dny volna a bylo by skvělý si vymyslet program, protože 3 dny volna, prosedně to doma na gauči nebo na balkoně s kávou v ruce přes den a s pivkem v ruce přes večer, to není si myslím úplně ten ideální plán, tak já jen tak koukám tady, co se bude dít v České republice, bramborové slavnosti, dračí lodě. V zoologické zahradě se dnes slaví Světový den goril, ale také mají ještě jednu novinku v pražské zoo a na ty detaily se podíváme hned za malý moment. V každém případě, jestli máte už teďka rozmyšleno, jak budete trávit sobotu, neděli a pondělí, dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss, protože standardně vysíláme Kiss Active Weekend a rozdáváme rady, kam se dá vyrazit, kam se dá vyjet, aby člověk tak nějak vytáhnul paty z domova. Hezké ráno.
1: Rádio Kiss.

0: Je 7 hodin 20 minut, s Kysupsem dobré ráno také všem Andrejkám, protože mají dneska svátek, je 26. září a já jsem sliboval ještě jednu novinku z pražské zoologické zahrady, tak pojďme na ní.
1: Kiss Active Weekend.
0: Pražská trojská zoo se raduje z mimořádně vzácného přírůstku a vlastně nyní již i odchovu, protože v červnu se tu narodilo 5 mláďat geparda štílého, což je jeden z nejohroženějších druhů kočkovitých šelem na světě. Ve volné přírodě žije kolem 7000 jedinců a ani chov v evropských zahradách, zoologických zahradách se v posledních letech nedaří, takže každé úspěšné odchované mládě představuje významný příspěvek k ochraně tohoto druhu. Takže přátelé, ještě jednou ten název, gepard štíhlý, to je ten druh a je tam malých 5 gepardiat a protože to všechno klaplo, tak aktuálně se bude pražská zoologická zahrada chlubit a budou se ukazovat veřejnosti tato mláďata. K vidění budou od příštího týdne ve výběhu vedle pavilonu Šelem a Plazů. Tak pokud chcete vidět opravdu krásný mláďátka a zajímá vás to třeba i vaše děti, tak vyražte směr pražská zoologická ideálně až v příštím týdnu, abyste mohli vidět venku, protože zatím jsou tam někde za záslonou schovaný. Tak ale jestli vás zajímají spíš slavnosti než zoologická zahrada, tak jedny svatováclavské slavnosti by tu byly, kde se konají, tak o tom ví víc Blanka.
2: Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře se kysáci konají celý den, na místě je nejen víno, ale také regionální potraviny a kulturní program a stejně tak i program pro děti.
0: Co plánujete vy? Apka Kysu, nechte nám vzkaz, pojďte.

0: s námi vysíláte, já vám posílám další muziku. Za malý moment Boson, teď Milky.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! Hezky.
0: Raní Kis od 6 do 10.

Ladíte Radio Kiss, máme téměř 7:45 a pokud to v tento okamžik plánujete výlety napříč celou Českou republikou, tak dneska se otevírá nová rozhledna, nová nejseverněji položená rozhledna a o primát přichází tanečnice, kterou jste mohli najít a stále ještě můžete najít v Ústeckém kraji, protože na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se dneska otevírá nová rozhledna a je to původní dřevěná vyhlídková věž. Trošku to renovovali, restaurovali, udělali takový refresh, no a můžete vyrazit. Takže přátelé, rozhledna na Jitrovníku u Šluknova, která se stává nejsevernější rozhlednou v České republice. A já si myslím, že tato stavba díky té poloze přiláká návštěvníky nejenom do Českého Švýcarska, ale také do Šluknovského výběžku. Tak pokud máte tímto směrem cestu, tak já si myslím, že tohleto by mohlo být velké lákadlo nejenom pro obyvatele naše České republiky, ale myslím si, že i si udělají Němci výlet přes hranice, protože takováhle pěkná rozhledna v roce 2026, když se otevírá, to je velká událost. Takže udějte si klidně výlet Šluknov či České Švýcarsko, zajeďte na Jitrovník u Šluknova a já věřím, že si tady tu krásnou rozhlednu minimálně rádi vyfotíte, ale třeba se po ní i vyběhnete do těch horních pater, abyste viděli do krásného přírody a země, protože je vysoká a ten výhled bude unikátní dle fotek. Tak hezké ráno.

0: tady Punťa, neboli sluníčko hezky pěkně vylejzá a bude se nám i oteplovat. Dokonce na začátku nového týdne bychom se měli dočkat teplot kolem 25 stupňů Celsia. Takže si pojďme také mnout ruce, protože babí léto je tady. Konečně jsme se dočkali, celé září jsme ho vyhlíželi a je to tady. No a přátelé, jak teď koukám do těch předpovědí, tak teď nás čeká minimálně týden bez deště. Bude hezky celý prodloužený víkend, pak celý příští pracovní týden a zkazit by se to mělo až o příštím víkendu. Takže jestli váháte, kdy vyrazit na nějaký ten výlet, tak neodkládejte to, vyražte teď, protože ten příští víkend by mohlo klidně propršet, ale je to samozřejmě za týden, ta předpověď se ještě může lehce upravit. Tak baví léto, přátelé, přináší velké teplotní rozdíly, kdy člověk ráno vyrazí z domu jako na podzim a z práce se odpoledne vrací domů jako v létě. Hezké ráno.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z Kysu, bude 8. hodina. Pokud jdete po dálnici D5 z Plzně na Rozvadov, tak pozor za Nýřany, tady je porouchané vozidlo. 98. kilometr, pozor, pozor. A pak ještě míříme do Prahy, kde na ulici 5. května, to je výjezd víceméně z Prahy směr dálnice D1, tak u sjezdu na Chodov narazilo auto do svodidel v zatáčce. Pozor na to. Jestli máte i vy informaci z té své sobotní ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
0: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio KISS počasí.
4: Sobotní den bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
5: Bude hezky, to je jasná věc. Odbyla 8. hodina, já jsem Martin Hovorka. Mám pro vás Alexiu a taky Davida Getu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Show Rádia
1: Kicks. Hezké ráno, vím, že tady mluvíme o tom, že se na nás chystá babí léto, už se pomalu rozjíždí a to pořád ještě nenabralo ty správné otáčky, ale bude 25 stupňů Celsia. Nicméně rána a večery, když zapadne sluníčko, to už bývá chladno a tady by se hodily kysácké rukavice i možná kysácký kulíšek. To všechno máme v našem Kiss Shopu, tak se stačí proklikat kiss.cz, tam dáte klik na Kiss Shop a už můžete objednávat dokonce i ve výhodném setu v kompletu, kdy si můžete naráz objednat jak kulíšek, tak kysácké rukavičky. To všechno za výhodnější cenu a já věřím, že to udělá radost nejenom vám, ale třeba i někomu z blízkých, kteří jsou zarytí kysáci posluchači našeho vysílání. David Guetta, Silver nebo Arash, to je další muzika, která vám bude dělat radost i společnost během sobotního rána.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Dobré ráno z Rádia Kiss, zdravíme start celého prodlouženého víkendu a máme pro vás tip na místo, kde se dneska budou podávat brambory.
1: Kiss Active Weekend.
0: V Čechách máme zubačku, což je trať, která vede mezi Tenvaldem a Hrachovem a dneska budou vypravovány zvláštní vlaky. Navíc dokonce se budou jízdenky prodávat na takovým tom klasickým kartónovým papíru. Jestli si vzpomínáte, jak dřív se prodávaly jízdenky, jak se to fakt jako štípalo těma cvakačkama na tom kartonu, tak takhle dneska vás budou vybavovat na trať Tanvald-Hrachov. A k těmto historickým jízdenkám a historickým jízdám, kdy dokonce i průvodčí budou v historických uniformách, tak dojde na dobroty, protože na nádraží cestou v Kořenově, taková mezizastávka, tak tam dojde na bohaté občerstvení z brambor. Oni tomu říkají bramborová sobota. Těšit se můžete na bramborové knedlíky s uzeným masem. Mňám, zelíčko k tomu. Další bramborové speciality, jako třeba bramboráky, nebo bramborové placky, to všechno je mňam, mňam, mňam. Tak si můžete udělat výlet, nejenom, že se projedete zubačkou, nejenom, že uvidíte i možná Krakonoše, protože to už je ráj Krakonošův, to už jsme jako téměř v Krkonoších, tak dokonce i si pochutnáte na takovejhlech dobrotách. Takže Tanvald, Kořenov, Hrachov, na této trati se dneska bude dít spoustu věcí a vy dokonce neodejdete s prázdným pupíkem, jak se říká. No a další místa, kam se vyrazit a podívat, to jsou třeba Luháčovice. Co se tam děje, ví Tereza?
2: Vyražte dnes na svatováclavské slavnosti středověký den v Luháčovicích. Těšit se můžete na jarmark farmářského typu a doplňků z řemeslné výroby s doprovodným programem. Užijete si také šermířská vystoupení, ukázky dravců nebo středověkou hudbu a tanečnici.
0: Ozvěte se i vy přes apku Rádia Kiss, kam máte namířeno. Rád se s vámi zavysílám a teď vám posílám muziku. Budou Squeezer z 90, ale nejprve Hugel a Ultranate. Move into the sun.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

Posloucháte Radio Kiss a hlavní město má zpátky Petřínskou lanovku, je nová, všechno to je rekonstruované a je o to velký zájem, protože hned první den po opětovém uvedení do provozu byla lanovka opravdu v kurzu, protože jenom během první hodiny provozu se s ní svezlo 400 lidí a během prvního dne 10 tisíc lidí podle odhadů. Wow! To není jako úplně málo. Každopádně to byly první dny pracovního provozu. Teďka je víkend a má být krásně navíc, takže asi směrem Petřín a lanovka se vydá jako velký množství lidí. Já si dokonce myslím, že pokud se rozhodnete, a mě to taky napadlo, jít se projet lanovkou na Petřín, vidět, jak se ty lanovky zčervenají, když se míjejí a tak, prostě to chce asi k večeru tam jít, až se bude stmívat, ale myslím si, že bude velký nátřesk, že tady to bude o čekání ve frontě, ale zase z druhé strany každý to chce vidět, každý si to chce natočit na ty sociální sítě, každý se chce pochlubit, takže musíme chvilku taky vyčkat nějakou frontičku. No a já jsem si vzpomněl u této příležitosti, že o petřínské lanovce zpívala dětská hvězda Pavel Horňák. 80. léta, to je strašně dávno. Je to dokonce písnička z roku 86, takže slaví 40. A tehdy malý, malinký Pavel Horňák zpíval toto, hele. Je, co je? Čověče, co je? Tady to vypadlo nějak. Ještě jednou, pojďme. Lanovkou na Petřín, tyjo. Takže přátelé, lanovkou na Petřín a to může být hezký dárek svátku, třeba pro Andrej, který dneska slaví. Ona konec konců ta jízdenka není úplně jako nejlevnější. Zdražili to, pokud máme lítačku a tu permanentku, tak tam je to nějak gratis, ale pokud tady tou věcí nedisponujeme, tak tam to stojí nějaký líčko, ta vstupenka. Jako je to samozřejmě dobrá cena, ale jako dárek svátku vezmu tě lanovku na Petřín, proč ne?

Ladíte Kiss, teďka mi tu píplá zpráva od vás, od vašich našich drahých milých posluchačů, že nás ladíte na dálnici mezi Zadarem a Splitem a že vyrážíte na prodloužený víkend do Chorvatska. Tak já se dívám, jak to mají Chorvaté s babým létem. No, 23 stupňů. 23 stupňů v následujícím týdnu, tak nějak plus minus. Tak to jsme na tom v Čechách lépe. Tady bude dokonce až 25, takže není úplně důvod vyrážet do Chorvatska, protože tady budeme mít lepší Chorvatsko, o fous lepší Chorvatsko v Česku. Každopádně chápu, že ten výhled na to moře a třeba i západ sluníčka nad mořem, to samozřejmě jako má velkou

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: V 9 ráno míříme na dálnici D1. Jedete-li právě teďka z Prahy na Brno, tak za sjezdem na Čechtice na 75. kilometru se tvoří kolona. Je to z důvodu odstaveného nákladňáku. Jsou problémy také v jižních Čechách. Jedete-li z Chýnova na Kamenici nad Lipou, tak u Černovic se aktuálně srazila dvě osobní vozidla. Buďte opatrní, jestli máte i vy nějakou informaci z vašeho prodlouženého víkendu na cestách. Nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky. Please don't stop.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Rádio KIS. Počasí.
3: Sobotní den bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Je 9, Martin Hovorka s vámi na KISu, mám pro vás Alexe Gaudína, taky Chris Cross Amsterdam, užijte si víkendu.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Mluvili jsme o tom, že nějací naši posluchači vyrazili na prodloužený víkend do Chorvatska, že jsou na cestě, že už tam budou přistávat u pláže. A já tady teďka jednoho našeho posluchače v Chorvatsku mám. Zdravíme na ostrov Pak. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, slyším tě.
0: Prosím tě, jenom mi řekni, já teďka jsem mluvil o tom Chorvatsku, řekni mi, jaký je moře teďka na konci září, dá se v tom koupat ještě?
1: Hele, moře se dá koupat, ale to je takový už na 2 cm spíš, no, má třeba 23 stupňů, takže to je v pohodě.
0: Takže není problém s koupačkou aktuálně v Chorvatsku?
1: Ne, ne, když je člověk trošku otužuje, tak to ne, jak je to fajn.
0: Tak super, no a jinak dovolená se dobrý, ne, bych typoval. A nebo to super. Je prodloužený víkend, že jste si vyrazili na prodloužený víkend?
1: No, my jsme tady už od středy, takže jsme tady díl.
0: To je super prodloužený víkend.
1: Jo, jo, akorát nám tady fouká, hele, trošku, no.
0: Fouká, no tak to je ta bóra, fouká. Jak se říká, no. To je ten chorvatský vichr bóra. Tak, hele, ideálně, vemte si na sebe mikinu. No,
1: máme mikinu, hele, máte. máme dost piva, takže se zahrajeme.
0: Tak užívejte, zdravím na dovolenou, z Kisu, čau.
1: Díky moc, ahoj.
0: Nazdar. Já jsem v Chorvatsku vlastně letos nebyl. Já jsem chtěl jet do Chorvatska a nebyl jsem. Takhle, chtěl jsem jet na dovolenou, kterou jsem měl před týdnem, ale cestou s kuframa do garáže do auta jsem si to rozmyslel a všechno se změnilo a jelo se do Dolomit do Itálie. To je velká změna. Hele, byly plavky v kufru, ale nakonec se chodilo po horách.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90.

0: Kiss Active Weekend.
1: Je 9 hodin 20 minut, posloucháte Kiss a možná si říkáte, že byste rádi o prodlouženém víkendu vyrazili na mejdan někam za písničkou. Tak pokud posloucháte v Olomouci nebo v okolí Olomouce, tak tam já dneska jedu přímo do Olomouce. Podle mě nejslavnější klub v Olomouci je kousek od toho náměstí s tím orlojem, hnedka v takový postranní uličce. Klub Varna a tam se dneska uvidíme. Takže devadesátky, miléniovky, prostě ta muzika, kterou rádi posloucháte na Kissu, tak si můžete dát společně se mnou také v klubu v Olomouci. Šíleně se na vás těším, i když říkám si, že je tak trošku jako našlápnuto na to vyjet na chatu, na prodloužený víkendy, takže ten, kdo dneska podle mě dorazí do klubu, tak tam je jistota, že ten člověk nemá chatu. Podle mě se dneska v klubech setkají lidi, co nemají chaty. A věřím, že vás takových bude spoustu v Olomouci a že si to společně užijeme. Takže ještě jednou Music Club Varna Olomouc, tam se na vás dneska večer budu moc těšit. Teďka Labuš, Martin Tungevák a dokonce i pozvánka na pivko. Kam, Blanko, povídej.
2: Mnichovický Oktoberfest, kysáci, je tady, tedy v Mnichovicích na Šibeničním vrchu, kde najdete největší srub v Evropě. Tak právě tady máte dnes možnost ochutnat spoustu druhů piv.
1: To je stejně dobrý for dělat v Mnichovicích u Prahy, v Mnichovicích dělat Oktoberfest. Svátek piva. Ale jo, proč ne?
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

Vinilový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Devadesátky, devadesátky a zase jenom devadesátky. Tohle byl Důkaz, Centory a Take It to the Limit. Posloucháte Kiss. No a před malým momentem jsme tu měli telefonát z Chorvatska. Ozval se posluchač, který je na ostrově Pak. Říkal, že moře 23 stupňů, že hodně fouká, že už je to spíše pro otužilé. Takhle 23 stupňů, já si myslím, že do toho se dá úplně v pohodě vlézt, ale zase, když fouká ten chladný vítr, to vždycky samozřejmě tu pocitovou teplotu sníží. Takže to je Chorvatsko, ale teď, přátelé, budeme hrát písničku na přání a ozvala se naše sympatická posluchačka. Odkud?
1: Sardinie.
0: Sardinie, Týna ze Sardinie. A jak to vypadá na Sardinii teďka?
1: No je tady krásně, kamarádi už se koupili z moři.
0: To je Středozemní moře, já jsem slyšel, že je nějak jako rekordně teplý letos Středozemní moře, tak to si myslím,
1: ne,
0: že by
1: to
0: mohlo...
1: Kafíčko.
0: Je to stále jako kafíčko na konci září.
1: Ano, ano.
0: Tak vidíš to, takže ne do Chorvatska, ale na Sardinii musíme vyrazit na prodloužený víkend, abychom měli teplé moře.
1: Přesně tak, je tady fakt nádherně. Už se bojíme se na tu cestu do Prahy.
0: No, ze Sardinie to není úplně jako nejblíž, to si pojďme říct. Kdy se vracíte?
1: No, trek nám jede zpátky v neděli, měli jsme tady výlet na 14 dní, spíme v autech, vaříme si... Takový road trip.
0: Ideální, tohleto kvituju, podporuju. Já jsem se něco podobného teďka zažil v Dolomitech a road trip, každou noc spát někde jinde, přejíždět z místa na místo, ideální, dávám palec nahoru.
1: Je to nádhera.
0: Tak zdravím Sardiny, běžte se ještě jednou vykoupat, namažte se, ať se nespálíte, no a šťastnou cestu zpátky do Čech, jo?
1: Děkujeme moc, mějte
0: ahoj.
1: Se krásně. Ahoj.
0: Tak a já doplním, protože jsme si teďka neřekli v éteru, než jsme šli do vysílání, tak jsme se domluvili s naší sympatickou posluchačkou ze Sardinie, že by chtěla ta celá partička slyšet písničku Afrika od Karla Wolfa. Tak a přátelé, to je jasný milénium. Karl Wolf a Afrika, jdeme na to.

Hezké dopoledne, 9 hodin 50 minut, posloucháte Radio Kiss. Já jsem nakousl, že jsem byl v Dolomitech. Podzimní Dolomity nejhezčí, jehličnatý lesy se začínají barvit. Já to teda zažil ještě zelený, ale říkali mi tam lidé v hotelech, že teď prý nastane během pár dnů doba, kdy se ty lesy v Dolomitech zbarví krásně do žlutá, do oranžová, a že to pak je jako pastva pro oči. Přátelé z Mariánských lázní do italských Dolomit, které jsou mimochodem uvedeny na seznamu UNESCO, jsou to jako nejhezčí jako horské štíty v Evropě, se tvrdí, tak z Mariánek, z Mariánských lázní za západu Čech do Dolomit za 5,5 hodiny. 5,5–6 hodin. Samozřejmě z Ostravy je to trošku dál, ale pokud budete vyrážet ze západních Čech, Plzeň a tak dále, Cheb, tak si myslím, že tam můžete ještě dneska v průběhu odpoledne dojet. Jinak jsou to ikonické hory a míst tam je opravdu spoustu. Takový ty klasický instagramový místa, které se objevují na sociálních sítích. Když si zadáte do vyhledávače Dolomity Louka se zadejte, tak vám vylezou fotky z největší náhorní plošiny, která se nachází v srdci Dolomit. A přátelé, to já v životě neviděl. Něco tak hezkýho. To je louka, která je velká, rozléhá se na ploše 50 čtverečních kilometrů. Vlastně není vidět z jednoho konce na druhý. Ohromná louka a je lemovaná štíty hor. Jo? A všechny ty fotky, které jsou na Instagramu, když se zadáte Dolomity louka, tak jsou focený víceméně z jednoho místa. A já jsem tam celý den chodil a to místo jsem hledal. A to víte, 50 čtverečních kilometrů, to je docela dálka. Takže já jsem, přátelé, nachodil 30 kilometrů tam po té louce, z jedné strany na druhou, když jsem opravdu našel to regulérní místo, odkud jsou focený všechny ty instagramové fotky. Taky tam byl samozřejmě hlouček lidí. Takže a já víte co, já mám tam na Instagram teďka k sobě do storíčka Marty Hovorka, ať se můžete pokochat a třeba vás to naláká a uděláte si výlet, protože i v Dolomitech by mělo teďka probíhat babí léto a berte to jako takový tip, kam se dá vyrazit na prodloužený víkend. Půl dne tam, půl dne zpátky, 2–3 dny tam pobejt. Já si myslím, že krásný výlet takhle na podzim. Tak to vyzkoušejte. Kiss Radio.

0: Ladíte Rádio Kiss, omrkneme silnice. Pokud jdete po dálnici D1 z Prahy na Brno, tak u Trhového Štěpánova mezi 49. a 52. kilometrem se vytvořila kolona. Je to z důvodu dopravní nehody tří osobních aut, probíhá tu vyprošťování. Dopravní nehoda aktuálně v Praze, v Tomajerové ulici a bouračka také v Mělníku v ulici Kokořínské. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám jede.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Na konci světa se toho moc neděje, tedy až na vraždu. A pár lidí, kteří by o ní raději moc nemluvili. Vražda na samém konci světa je detektivka pro všechny, kterým nestačí jen deka, čaj a klidnej večer. Tady se k tomu přidává trochu sněhu, trochu paranoji a otázka, komu vlastně věřit. Prostě dovolená, na kterou se jen tak nezapomíná, hlavně tedy pokud jste vrah. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Sobotní den bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: To byla 10. hodina, na KISu s vámi Martin Hovorka. Mám pro vás Headway, je taky Shona Mendes, tak ať se vám hezky poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Tady je Radio Kiss, máme pár minutek po 10. hodině. Říká se, že kvalitní spánek je základ života a právě teď si díky Radio Kiss dopřejete ještě lepší odpočinek, protože budeme celý příští týden od pondělí do pátku rozdávat v odpoledním jumpu mezi 14. a 18. hodinou vouchery v hodnotě 8000 korun, aby se si mohli pořídit to nejlepší do vaší ložnice. Zkrátka, aby se vám skvěle usínalo, dobře spalo a pak je výtečně probouzilo. Jestli teďka vstáváte, tak vůbec není problém, protože víkend je lekce po 10. hodině a na sobotní probouzení. Tu pro vás mám za malý moment Robbie Williamse, ale teďka písnička Memories od Vice. Tak mějte skvělý prodloužený víkend.

0: máte rádi víno, teď dobře poslouchejte, protože máme pro vás tipy na dvě akce, které budou plné vína.
1: Kiss Active Weekend.
0: Je vždycky úsměvné, když na takovou akci, ať už je to vinobraní nebo nějaké burčákobraní, zvou děti. To právě teď nás čeká. Tak kam se máme podívat?
2: Ahoj Martine, tady Adam. Já mám takový Kiss Active Weekend, protože na hradu Karlštejn se koná karlštejnské vinobraní. Je to dneska a zítra, je to od 9 do 8 hodin večer. Můžete tam přijít ochutnat burčák a prostě dobroty.
0: Adame, děkujeme za pozvání. Asi zřejmě jste o tom doma mluvili, tak vyrážíte. Akorát cestou zpátky budeš asi řídit ty, Adame, prosím tě, to rodiče už nezvládnou. Leda, že by jeden z rodičů, jeden z pánů rodičů si nedával dneska něco dobrýho. Vzali jste si burčák na domu z toho Karlštejna. To je varianta, že pak by řidič byl u vás v autě. Tak každopádně, Karlštejn, tam bude jedno vinobraní a na další slavnosti vína vás budeme zvát teďka s Blankou a je to do východních Čech, takže zase trošku jinam.
3: Slavnosti dobrého vína a burčáku Kysáci probíhají dnes v Hradci Králové. Koná se tady už 18. ročník akce Hradecký koštýř. Přijďte nejen na košt, ale také za hudbou a na něco dobrého na zub. Program je v Žižkových sadech.
0: Apka Kisu, taky nám nahrajte vzkázka, máte namířeno, bude krásný počasí, babí léto se rozjíždí na plné obrátky, tak je potřeba si to pořádně užít někde venku.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde dneska.
3: To je jak na potvoru normálně. Ty člověče, zrovna míší mikrofon, víš?
1: Kisáci, posílejte vzkaz přes apku.
2: Ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ladíte Rádio Kiss? Já myslím, že jedno, jestli je sobota dopoledne, nebo jestli stojíte v zácpě na dálnici. Teď na chvilku zapomeňte na všechno kolem, protože přicházejí králové samplů a hymna, která definovala 90-kovou klubovou scénu. Dámy a pánové, dívky a kluci a také všichni ti, co máte rádi taneční muziku, před námi jsou Chemical Brothers a legendy našeho playlistu. Hey Boy, Hey Girl, to je písnička, kterou vám také rád pouští DJ Basslicker v horečce sobotní noci, a tento hudební speciál vás čeká dneska večer, protože je sobota. Takže po 19. hodině přesně takováhle muzika, jakou si dáme ochutnat v tento okamžik na Radio Kiss.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Ladíte Radio Kiss, mám tady při sobotě trošku bulvárku pro vás, protože Simona Krajnová včera šokovala na módní přehlídce Osmany Lafity. Osman Lafita měl módní přehlídku a Simona Krajnová otevírala celou show a na molo dorazila nahoře bez. Alespoň tak to zachytili fotografové, i když celé to bylo krapet jinak, protože Simona se to vlastně nebála. Do posledního okamžiku nikdo z diváků netušil, že tato kráska, která se prochází po molu, je známá modelka. 53 letá mimochodem. Simona Krajnová na módní molo nakráčela v helmě. Jediné, co bylo na blondýnce vidět, bylo její nahé poprsí. Nicméně ve chvíli, kdy helma šla dolů, tak všichni v sále nevěřičně zírali, že to je Simona Krajnová a říkali, počkej Simona, prsa a tak dále. Jenomže pokud byl někdo v první řadě, tak pochopil, že se jedná o takzvaný podvod, protože modelka nebyla nahá, ale měla na sobě korzet, který navrhl právě Osmany Lafita a na něm byla prsa natisknutá, ale z dálky to vypadalo, jako by přišla nahoře bez. Jako přece jste si nemohli myslet, že by Simona Krajnová v tomto krásném věku, ona vypadá famózně, přišla někam nahoře bez, když doteď nic takového nikdy neudělala. Jo. Nicméně já jsem si teďka tak jako přemýšlel, kdy jsme viděli Simonu naposledy na filmovém plátně, protože ona byla herečkou svého času. Hrála ve filmu Dvojníci, to je 10 let zpátky, ale podle mě asi největší jako aplaus měla v druhém pokračování Kamaráda do deště. A pak hrála přece tu studentku policejní školy ve filmu Byl jednou jeden Polda. Vzpomněli byste si na jméno postavy Simona Ptáčková. Simona Ptáčková ve filmu Byl jednou jeden Polda aneb Major Meissner opět zasahuje. Počkej, to byl film. Ladislav Potměšil. Ona tam vlastně, počkej, on jí balil Hrušinský mladej, že jo? Rudolf Hrušinský balil Simonu Krajnovou v Byl jednou jeden Polda. No, to jsou devadesátky, to je polovina 90. let, kdy se tyhle ty filmy půjčovaly na videokazetách, na DVDčkách, chodilo se do kin. Tak to je velká vzpomínka. No tak až takhle nás sem dovedla ta včerejší módní přehlídka, které se zúčastnila Simona Krajnová.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A jsme na silnicích. Problémy hlásí právě teďka dálnice D1. Stojí nám to už od 10. kilometru ve směru na Brno, a to až po most Šmejkalka. Navíc u sjezdu na Benešov se řeší dopravní nehoda na 19. kilometru. Tak tento úsek, no, nervy, pevné nervy přeju vám. Další problémy na dálnici D1 po druhé, a to za sjezdem na Domašov, je to ve směru na Brno na 180. kilometru. Tady je kolona, a to v omezení, a je to tu na 20 minut. Pokud vás čeká cesta do Plzně z Prahy, tak pozor za Zdicemi, tady máme dopravní nehodu a to zdržení vás čeká kolem 31. kilometru. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Sobotní den bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
5: Krásně, bude na kraťasy a na tričko s krátkým rukávem, ideální. Odbyla 11. hodina, Martin Hovorka s vámi na KISu.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Robin Schulz a písnička Better Times. Máme lehce po 11. hodině. Pojďme na skok do ranního kysu.
1: Ranní výzva.
0: V úterý byla splněna další ranní výzva, neboli přání, které si posluchači přejí a posílají na e-mail rano@kiss.cz. Tentokrát přišla prosba od posluchače Lukáše s tím, že by rád přes éter Rádia Kiss požádal svoji přítelkyni o ruku. Naše ranní showmanka Míša Dinhová se s Lukášem spojila a zařídila vše potřebné. Potom se spojili s přítelkyní Markétou. Live se to propojilo ve vysílání a aby nic netušila, tak naše Míša Dinhová si zahrála na kurýrku, která měla od Lukášovy přítelkyně vyzvednout balíček. V ten moment se ale na druhé straně ozval Lukáš a bez jakéhokoliv váhání Markétu požádal o ruku. Odpověď zněla ano. Slzy dojetí tekly proudem, a to i mezi posluchači Rádia Kiss. Jinak to video, jak to celé probíhalo v éteru, je u nás na sociálních sítích, Facebook, Instagram, má, já myslím, že dokonce 1 000 000 zhlédnutí. Takže už 10% České republiky ví, jak se žádalo na vlnách Rádia Kiss o ruku, tak se podívejte, třeba vám taky ukápne během sobotního dopoledne slza. Jaká bude další ranní výzva? To vám teďka neprozradím, stačí poslouchat ranní Kiss opět v úterý od 6 do 10.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Pár minutek před 11:30 jsme ve spojení s našimi posluchači a bereme od vás tipy a nápady, jak by se dala trávit sobota, potažmo celý prodloužený víkend. Ahoj Juraji!
2: Barty, hovorka s rady motorka sa nám vrátila z dovolenky v Dolovitoch. Ak bylo, dobré, že?
1: Jo.
2: Počuj, chala, my chystáme koníkov na Hubertovú jazdu do...

0: Svatováslavských akcí se koná. Další slavnosti se budou konat kde, Terko, pověz?
1: Zveme vás na tradiční hodovou akci Svatováclavské slavnosti na náměstí v Brumově Bylnici. Těšit se můžete na tradiční hodový jarmark, ukázku historických bojových zbraní, Svatováclavský den v muzeu pro děti a spoustu dalších aktivit.
0: Jestli máte i vy nápad, jak trávit sobotu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Milé rádi si s vámi zavysíláme. Za malý moment One Direction, taky Snap i Mark Korn a jednu písničku si vyberete i vy.
2: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Passion, to byl Snap. Jukebox. Víkendový jukebox. A teď už telefonní linka 210-323-323, protože zahrajeme písničku podle vašeho gusta. Kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Tady pan Josef Čech.
0: Josef z Čech?
1: Pepa Čech.
0: Pepa Čech. Čech. Jo, tak to je příjmení. To je, já myslím, že jsi jako Pepa z Čech. Že prostě, ale ty jsi Pepa.
1: Josef Čech, no.
0: Tak, chápu, chápu. Odkud voláš, prosím tě? Z Čech?
1: Zolopla, to nezamyslit.
0: To je, jestli by si přiblížil posluchačům.
1: Olomoucký kraj.
0: Olomoucký kraj. A jaké máš, prosím tě, plány a dnešek?
1: Dneska jdu do Varny, dneska půjdu.
0: Tak to je místo, kde se potkáme, asi se mi tak trošku zdá, protože tam já dneska taky mám namířeno, co by DJ a moderátor dnešního večera. Olomoucká Varna, prosím tě. A je to tam dobrý?
1: Výborný, paráda.
0: Je to, jako máš pocit, nejlepší klub na Olomoucku?
1: Jo.
0: Takže se mám těšit i já v podstatě.
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak jo, tak ty budeš teda tím pádem návštěvník, budeš tancovat na pódiu, nebo respektive ne na pódiu, nemusíš na parketu tanečním.
1: No, uvidíme, asi jo.
0: Dobře, a vezmeš sebou nějaký pěkný holky, nebo nějakýho kamaráda.
1: Jo, kamoška půjde se mnou.
0: Kamoška půjde, no, tak super.
1: Kamošky půjdou.
0: Jdem kamošky, tak se tam uvidíme, uděláme si fotečku. No a jakou písničku bys si chtěl teďka poslechnout tady u nás na KISu?
1: Od Kalina.
0: Jdeme na to. Já ti přeju hezký odpoledne a taky večer na viděnou v Olomouci. Ahoj.
1: Jo, ahoj. Díky, čau.

Ladíte Radio Kiss. Teďka se v České republice proslavilo jedno jídlo a to jsou uhlířské špagety. Nechválně proslavilo, protože nějaká ta školní jídelna vařila uhlířské špagety z prošlých vajíček. Byla to nějaká základka na kraji Prahy. Újezd nad lesy, újezd nad Černými lesy. Tak tam je základka a tam se přiotrávila snad téměř celá škola, protože prostě prošly vajíčka. Uhlířské špagety. Možná, že díky tomu, že se teďka o tom hodně mluvilo, tak jste dostali chuť na tohleto jídlo. Já teda upřímně řečeno, já bych se asi nakazit nemohl, protože většinou se jako ve školních jídelnách objednávají z jednou, ze dvou, ze tří jídel na jednou a já bych se teda uhlířský špagety životně neobjednal. To jsou taky ty jídla jako rýžový nákyp, koprovka, to je taková ta storta jídel, která je víceméně jenom pro fajnšmekry. Teď se jako nechci nikoho dotknout, ale zase z druhé strany, my tomu říkáme uhlířský špagety, ale proč pouštím teď tu melodii italskou? Protože v Itálii to jsou klasický špagety carbonara, že jo? Pro nás to jsou prostě uhlířský špagety, ale jinak to jsou špagety carbonara. A já jsem, takhle, uhlířský špagety bych si nikdy nedal, ale minulý týden, když jsem byl v Dolomitech, tak jsem se tam normálně objednával carbonáry, že jo? Takže to je jenom o tom názvosloví. No, každopádně můžete vyzkoušet, doma si to uděláte asi zřejmě z čerstvých vajíček, no a těm, co se nakazili, tak budem přát, aby se brzo z toho nějakým způsobem dostali. Faktem je, nechtěl jsem teda o tom mluvit, ale teď mě to jako napadlo, že je to tak 14 dní zpátky. No než jsem odjížděl do těch Dolomit, než jsem odjížděl na tu dovolenou, tak jsem taky se nakazil, nevím ani z čeho, všechno šlo ven prostě. Ale přátelé, ono to šlo ven a já jsem za půl dne, jo, lidi třeba pak leží 2-3 dny doma v posteli, nemůžou se hýbat, a já jsem za půl dne dostal chuť na řízek, tak jsem si došel do protější restaurace od bytu na řízek s bramborovým salátem. Jsem se vrátil a doma říkali, počkej, teď ještě před půl dnem ti bylo zle, nemohl ses ani hejbat. A já říkám, no a došel jsem si na řízek se salátem a dobrý. Takže tím bych chtěl teďka pozdravit vlastně všechny, kdo teďka trpí po té nákaze, po těch uhlířských špagetách. Dojděte si normálně na řízek se salátem. A třeba vás to jako nějak postaví na nohy. Třeba to je přesně to jídlo, který staví na nohy. Můžete vyzkoušet, nevím, na mě to fungovalo. Ale já jsem předtím hned uhlířský špagety, já to měl z něčeho jiného, že? Alize a Calvin Harris. To je muzika do pravýho poledne na Kisu. Moi,

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pravé poledne, bezmála, a my míříme na dálnici D5, kde pak je nehoda?
2: Čau, tady Kiril, dálnice D5 ve směru na Prahu před 41. kilometrem před sjezdem. Nehoda dvou aut, na místě už je veškerý záchranný sbor, dejte si bacha, či do toho nevlítnete. Čau, čau a šťastnou cestu.
1: Děkujeme i od nás, přání šťastné cesty. Problémy jsou také na dálnici D1. Jedete-li od Prahy na Brno, tak nám to stojí od sjezdu na Velké Popovice 30 minut v kolonách až k mostu Šmejkalka, který se opravuje. Pak jsou problémy na dálnici D4. Jedete-li z Prahy směr Písek či Strakonice, tak probíhá oprava mostu a na 34. kilometru se tvoří silný provoz, ba dokonce kolony. A ještě informace z Benešovska, jedete-li právě teďka od dálnice D1 směr dálnice D3, tak před Benešovem ve směru od Mrače nám se vytvořila zhruba 15-kilometrová fronta. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Čau, čeky sáci.
3: Nazdar, děcka.
4: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
5: Ahoj, tady Lunetik.
6: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
7: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
6: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
7: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
8: Na Ticketmaster a Ticketportál.
0: Radio Kiss počasí.
9: Sobotní den bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
10: Pravé poledne, Martin Hovorka s vámi na Kissu, přeju vám skvělou sobotu. Andrejka obzvlášť mají dneska svátek. Teď Coolio.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, toto je Sigala, zásadní jméno pro Radio Kiss pro letošní podzim. Poslouchejte dobře.
1: Radio Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
0: Míříme opět do O2 Areny, budeme tam 21. listopadu v sobotu. Vy ten výčet hvězd znáte, mluvili jsme o tom, že dorazí Košín, Safri Duo, ATC, Ingrid, další a další, Brooklyn Bounce třeba, Dante Thomas, DJ Quicksilver a tak dále, ale tento týden jsme přidali dvě jména. Teď dohrál Sigala a právě Sigala dorazí taky se svojí show na Millennium Explosion a ještě tam bude, přátelé, to jméno, které jsme odtajnili včera v odpoledních hodinách, Charlene, což je ten hlas, který jezdí s Janem Vejnem, ta zpěvačka od Jana Vejna. I ona doplní tu sestavu hvězd, které vás budou bavit po celý večer v O2 Areně 21. listopadu. Radio Kiss, Millennium Explosion, vstupenky rychle mizí, zejména v okamžik, kdy jsme řekli, že dorazí Sigala. Jako byly takový dva momenty, kdy šlo pryč strašně vstupenek do vás. První, když jsme řekli, že přijedou Safri Duo, a pak ta druhá vlna, když jsme oznámili Sigalu, to jsou podle mě jako dva největší taháky a věřím, že i za vás. Ale každopádně celý večer víc jak desítka hvězd, k tomu DJové a moderátoři Rádia Kiss, tak pokud máte tohle rádio rádi, měli byste být u toho v O2 Aréně 21. listopadu.
1: Rádio Kiss. Millennium Explosion.

0: A teploty možná až u 25 a hlavně plno sluníčka. Tak jak užívají naši posluchači? Ahoj!
1: No a samozřejmě poslouchám své oblíbené Radio Kiss. Mimochodem Radio Kiss je nejlepší rádio v českém éteru. Doporučuji naladit, protože žádné jiné rádio nekomunikuje s posluchači tak, jako právě Radio Kiss. No a Marťas, jako každý ráno, že jo, sobotu, takhle dopoledne, takže zdravím Marťase a je krásně. Já bych si šel zaběhat, bože, jak já bych si šel zaběhat. Krásnou sobotu, ahoj.
0: Běhání nebo inline brusle, nebo se můžete i podívat, jak posádky závodí na dračích lodích, to bude v Praze na Vltavě. Celé dnešní odpoledne, pokud dorazíte ke Žlutým lázním, tak tady z břehu to skvěle uvidíte. Takže dračí lodě, mistrovství České republiky na dlouhý trati dneska na Vltavě, pojede se Žluté lázně, železniční most, tady to všechno krásně uvidíte. No a ještě tady máme jeden tip na místo, kam by se dalo dneska vyrazit. Terko.
2: Máme pro vás pozvánku na dnešní slavnosti česneku a svatováclavskou pouť ve Strupčicích. Čeká vás prodej česneku, česnekových specialit, stánkový prodej, stánky s občerstvením, pouťové atrakce a další doprovodný program.
0: Za malý moment Scatman a teď skvělý spojení Tina a Kygo. Rádio Kiss s vámi, hezkou sobotu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kisu v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss, od 6 do 10.

0: Trendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Dneska večer po 19. hodině zamíří za mikrofon DJ Basicr a provede vás těmi největšími tanečními hity od 90. až po současnost. Bude horečka sobotní noci a já vám dám ochutnávku. Když se řekne muzika ze Švýcarska, tak každýho napadne DJ Bobo. Ale pozor, ještě jeden eurodanceový projekt tady je, který pochází ze Švýcarska a je to vlastně jako napůl Švýcarsko, napůl Německo. Jsou to Erotic. Taneční duo, které mělo ty kontroverzní videoklipy, mnohdy nám dávali dlání před oči, aby jsme na to neviděli, když nám bylo třeba ještě 8, 9, 10 let a běželo to v SU ty klipy. Každopádně na ikonický klipy kapely Erotic se vzpomene každý. No a my teďka dáme jednu písničku za všechny. Fred, Come to Bed. Legenda playlistu Rádia Kiss.

0: Tady je Radio Kiss, Honza Průcha přichází, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vrátil jsem se teďka z Itálie a tam je velký prohřešek, objednat si po obědě cappuccino. Oni cappuccino pijou jenom ráno, Italové.
1: Já jsem něco takového taky zaslechnul, ale byl jsem v Itálii a ani člověče nevím, jestli jsem si někde po obědě tam objednal cappuccino.
0: Tak pozor, já jsem tam přišel do restaurace na večeři, objednal jsem si cappuccino, pizzu, už to bylo takový, že koukali,
1: ještě,
0: ale jako koukali.
1: Ještě Hawaii, ne, jsi zdal?
0: To ne, dal jsem si prosím tě Diavolu. Mm-hmm. Diavola, taková pálivá.
1: Jasně.
0: No ale pozor, byl jsem k tomu to cappuccino a tu pizzu jsem jet příborem.
1: Takže si tě fotil, ne?
0: Podle mě to byl jako největší prank na Italii, co jsem mohl udělat, jakoby, co se týče stolování. Mm-hmm. Takže, přátelé, kdybyste chtěli udělat radost Honzovi, přivezte mu pizzu sem.
1: No, takhle, já jsem měl dneska kachničku k obědu.
0: Ty jsi měl kachničku, tak to nepřebije pizza.
1: Takže ani nemusím jako nic k jídlu.
0: Tak jedině, že by ti posluchači nakrájeli na 6 kousků, protože 8 bys nesněl.
1: Přesně, no, 6 maximálně.
0: Tak Honza s vámi bude odpoledne a myslím, že to cappuccino by jako zvládnu.
1: To bych si dal.
0: Tak jo, tak Ace of Base a já zítra, čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu přejeme také na silnice, pojďme se podívat, jak to jezdí. D1 ve směru z Prahy na Brno. Od 16. kilometru je kolona, zdržení kolem 20 minut a pozor také na obousměrný omezení u Střechova, tam se zdržíte obousměrně do 10 minut. D5 ve směru z Plzně na Prahu, 41. kilometr, nehoda v levém pruhu a D8 z Ústí nad Labem na Prahu, 47. kilometr, také nehoda. Šťastnou cestu!

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: 13 hodin, minutka k tomu a je tady sobota, takže pojďme na další muziku s Kissem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Tohle byl Hugo a Moving to the Sun na rádiu Kiss. Kisáci, luxus. Luxus si můžeme užívat třídenní víkend, no ono je to samozřejmě v úvozovkách, protože v pondělí je svátek, takže víkend se neprodlužuje, jenom si můžeme toho volna užívat o den více. Já doufám, že to volno máte naplánovaný a že už máte naplánovaný taky nějaký to užívání a nějaký ty výlety, návštěvy a tak dále. Pokud ne, tak tady pro vás pár tipů mít budeme po celý víkend v Active Weekendu a pokud máte nějaký plán, který si myslíte, že je naprosto dokonalý a chcete se podělit, tak máte možnost přes mobilní apku Rádia Kiss. Nahrajte, kam míříte, kam vaše cesty povedou o tomto prodlouženém víkendu a třeba inspirujete ostatní kysáky. Takže za chvilečku se na Active Weekend vrhneme, do té doby DJ Matrix, Adam Lambert, taky Sim with Sebastian. Krásnou sobotu vám přeje Honza Průcha.

0: Kiss Active Weekend.
1: Je spousty možností kysát si, jak si zpříjemnit dnešní den. Například můžeme vyrazit na hokej. Poslouchejte dobře.
2: Ahoj kysáci. Chtěl bych vás pozvat na sobotu odpoledne 15.15 v Brně na hokejových halách dětí a mládeže střední 26 na první historické utkání extraligy žen v ledním hokeji. Lidi se podívat na něžné pohlaví, jak hraje hokej. Těšíme se na tebe.
1: Děkujeme moc za pozvánku a kdybyste nechtěli sledovat hokej, můžete si zajít na vínko.
3: Máme tady pozvánku pro všechny milovníky vína a dobré nálady. Zveme vás na vinobraní v Brně na náměstí Svobody. Těšit se tam můžete na víno, stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program.
1: Kam razíte vy? Dejte vědět, kysáci.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu kvalitní spánek? Radio Kiss a Prospánek.cz vám od pondělí do pátku v odpoledním vysílání

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: V Jukeboxu na Kissu zdravíme teďka Páju. Pájo, hezkou sobotu, ahoj.
2: Ahoj Honziku, zdravím to na lepší rádio Kiss, hezkou sobotu taky tobě.
1: Děkujem a děkuju. Tak Pájo, prosím tě, jaký jsou tvoje plány na ten prodloužený víkend?
2: Hele, momentálně teď sedím na zahradě a čistím houby. Mm-hmm. A kluci chtějí jít na fotbal hrát, koukat a já se půjdu pát do města. Protože tady je v Klášterních zahradách akce pro děti.
1: No paráda. A kde přesně teda, aby jsme když tak dali tip?
2: Chrudim, Klášterní zahrady.
1: Chrudim, Klášterní zahrady a akce pro děti. No to pak paráda. Ať se vás tam sejde co nejvíc a užijete si to. Teďka už si zahrajeme, komu budem posílat pecku, kterou si nechala, abych vybral já.
2: Hele, bude to pro tebe, že jsem ráda, že jsem se ti po dlouhý době dovolala.
1: Ano.
2: Tak to bude pro moji kamarádku Jitku do Chrudimi, že jí přeju k včerejším narozeninám hodně štěstí, zdravíčka a hlavně lásky. Mm-hmm. A pro všechny kysáky a kysáčata.
1: Dobrá, tak jo, tak já...
2: A volujeme doprava.
1: Já pevně doufám, že všechny houby, které teďka momentálně čistíš, jsou jedlí.
2: A oh, ať si krásný říci.
1: Ať si na nich pochutnáte, měj se hezky, Pájo, čau.
2: Ahoj, volujeme doprava.

0: Show Rádia Kiss.
1: Jdeme nakupovat, kysáci. Přiznám se, že docela často v týdnu jezdím na své celkem nové elektrické koloběžce a právě minulý týden, nebo v tomto týdnu, už jsem si jako říkal, tyjo, je docela kosa. A tak jsem musel vytáhnout něco, aby mi ta kosa nebyla. No a samozřejmě jsem si vzpomněl, že mám doma kyskulicha a kysácký rukavice. Sice pak, když jsem jako dorazil na místo, tak jsem vypadal jako blázen. Na to ještě taková zima není, ale ono, když frčíte na té koloběžce, tak vás ofoukne. Takže kysáci je potřeba, jelikož počasí, i přesto, že teď momentálně prožíváme takový aspoň trošku babí léto, tak nám přituhuje a přituhuje. Je potřeba se teple obléci a na našem Kiss Shopu. Teď máme takový jako speciální akční balíček, kulich společně s rukavicema za zvýhodněnou cenu, anebo si to můžete koupit každý zvlášť. A samozřejmě si můžete vybrat i další kousky, nejen oblečení, ale různých doplňků. Takže Kiss Shop na našem webu kiss.cz, tam kliknete a můžete vybírat a udělat si radost.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pisáci, pokud po D1 míříte ve směru z Prahy na Brno, tak se rovnou na třech místech zdržíte v kolonách. Nejdříve na 19. kilometru, pak také na 168. a dále na 182. kilometru. Všude je to od 10 do 15 minut to zdržení. A D5 ve směru z Plzně na Prahu na 41. kilometru ještě odklízejí nehodu, která se stala minulou hodinu, a tam je zdržení také kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou kámoši. A teď zjistí, že možná nejsou jenom kámoši, ale taky brachové. V nové komedii Jako bratři se tihle dva vydávají zjistit, jestli náhodou nemají společného tátu. A protože se na plátně potkávají právě McConaughey a Harrelson, čekejte spoustu bláznivých situací, hlášek a hlavně pořádnou dávku jejich typického humoru. Jo a bacha, seriál vychází ze skutečných událostí. Tihle dva herci jsou totiž dost možná fakt real příbuzný. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: Bylo 14 hodin, s vámi stále Honza Průcha, Radio Kiss, a teď už muzika Kaskáda, taky Fun Factory.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Check it out, check it out.

Cascada Miracle. Tímto zdravím DJ Basslicka, který miluje tenhle ten song a který vás provede taky dnešním večerem v Horečce sobotní noci. O tom si ale dnes ještě určitě mnohokrát říkat budeme. A když už jsme u těch plánů na večer, tak při poslechu Horečky se můžete po očku taky koukat na fotbal, na zápas České republiky proti Chorvatsku, kde Chorvati jsou samozřejmě favoritem, ale my máme novýho trenéra, Španěla, který by mohl přinést do českého týmu takový ten španělský styl, takový to osvěžení, no já sám jsem teda zvědavej. Po 8 hodině ten zápas vypukne, nevím teďka přesný čas, jestli je to ve 8:45 nebo ve 3:15, to bych kecal, kysáci, ale určitě se na to budu při poslechu Horečky sobotní noci koukat a třeba, co my víme, třeba Česká republika překvapí a vyklepne Chorvatsko. Teď už další muzika, než dáme Active Weekend, čeká nás Avicii, Alice DJ a taky Cyril.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Tak jdeme se opět podívat na to, kam bychom mohli vyrazit. Nejen dnes, ale třeba po celý prodloužený víkend. Napsala asi stydlivá Ivanka, ale děkuji i tak za pozvánku a tip. Čauky, co tak dnes vyrazit nebo zítra do Mikulčic u Hodonína na archeologické dny na Slovanské hradiště, ukázky starověké vesnice, jídlo, kočovní jezdci, dílničky, komentované prohlídky a tak dále a tak dále. Jižní Morava má prý dnes 20 a azuro, takže to na sluníčku pěkně peče. Tak zdravíme Jižní Moravu a samozřejmě děkujeme ještě jednou Ivance za skvělý tip. A když už jsme u těch holek, který nám posílají tipy, tak je tady taky kolegyně Blanka.
2: Slavnosti dobrého vína a burčáku kysáci probíhají dnes v Hradci Králové. Koná se tady už 18. ročník akce Hradecký koštýř. Přijďte nejen na košt, ale také za hudbou a na něco dobrého na zub. Program je v Žižkových sadech.
1: Zapojte se taky kysáci do Active Weekendu a přiznejte se, jaký máte na víkend plány.
0: Kiss Active Weekend.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Kysáci, už jsme to tuto hoďku říkali. Horečka sobotní noci, opět jako každou sobotu i dnes po 19. hodince s DJem Basslickrem. A od 23. pak Bass Machine, takže trošičku svižnější tempo a víc a tvrdších beatů. Každopádně, já jsem moc rád, že DJ Basslicker si v Horečce taky občas vzpomene i na, já bych to nazval, obrození house music na velkých pódiích. Přišlo to tak zhruba kolem roku 2010 a hlavní podíl na to mělo švédský trio Swedish House Mafia a samozřejmě k ním se pak přidávali další a další, tedy Axwell, Sebastian Ingrosso a Steve Angelo. My teď budeme mluvit hlavně o Sebastianovi Ingrossovi. Ten se totiž v roce 2013 spojil s Tommy Trashem, což byla další ikona tehdejší house music, možná až progressive house, a k tomu přizvali taky vokalistu Johna Martina. Song s názvem Reload se dodnes na těch velkých pódiích hraje, ať už v různých novějších podobách anebo mashupech, ale my si dáme ten Origoš právě z roku 2013. Pojďme na to. Sebastian Ingrosso a Reload.

0: Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: Přesně tak, kysáci. Celý příští týden, od pondělí do pátku, ano, slyšíte dobře, už od pondělí, i přestože je svátek, budeme rozdávat vouchery v hodnotě 8000 korun od Prospánek.cz. No a vaším úkolem bude, jakmile zazní výzva, že máte volat, se dovolat samozřejmě, to je první část úkolu. A druhá část úkolu, hledat na webu Prospánek.cz, kde se nachází logo Rádia Kiss. Jakmile odpovíte správně, já v pondělí osobně si to zkontroluju, protože soutěžit budeme odpoledne, tedy v čase odpoledního jumpu a tady už v originál odpoledním jumpu, tak si to zkontroluje, jestli se tam to logo opravdu nachází a jestli to splníte a opravdu tam bude, tak voucher bude váš, kysáci. Podívejte se na podrobnosti na náš web kiss.cz a taky se mrkněte na prospánek.cz, abyste věděli, pokud ten voucher dostanete, co si za to vyberete, protože možností je tam opravdu spousty, od matrací přes polštáře až po nový krásný postele. Takže zkuste vaše štěstí, od pondělka do pátku vždycky v čase odpoledního jumpu budeme rozdávat vouchery.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme opět na silnice. D11 ve směru z Prahy na Hradec na 25. kilometru, nehoda v omezení a lehce vás zdrží. Nehoda je také v Liberci v ulici Hodkovická, tam probíhá vyšetřování, taky počítejte se zdržením, a nebo to vemte jinudy. A ještě, když už jsme u těch nehod, tak D1 ve směru na Ostravu, 310. kilometr, tak tam jsou v sobě dva osobáky. Jinak Kysáci, také ještě jednou D1 ve směru z Prahy na Brno, 183. kilometr, tam vlivem silného provozu narazíte na kolonu se zdržením kolem 15 až 20 minut. Kdybyste měli další info ze silnic, jsem s ním přes mobilní apku Kysu. Šťastnou cestu.

0: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss počasí.
3: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
4: Sobota 26. září, 15 hodin, 2 minutky k tomu, s vámi Kiss a Honza Průcha přeju krásný den.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: friend everywhere.
1: Tohle byl Lubega, I Got a Girl, kysáci už jsem říkal, 26. září a kdo pak dneska slaví svátek? Andrejky, všechno nejlepší přejeme všem kysačkám, Andrejkám a píše třeba Tomáš, jestli bychom nemohli zahrát nějakou pěknou písničku pro jeho manželku Andrejku, se kterou dneska právě grilluje a právě teď při poslechu Rádia Kiss a vzkaz, že jí, on a jejich 6 dětí, které ji milují stejně jako on, přeje všechno nej k tomu svátečku. Tak my se připojujeme samozřejmě a mimochodem nejen, že dnes slaví svátek Andrejka, ale zároveň jsem se dočetl, že je také den lovení duchů. Tak pokud zrovna nemáte po boku nějakou Andrejku a nemůžete slavit, můžete třeba vyrazit někam do lesa nebo do nějakého temného kouta, temného místa lovit duchy. Teď už ale hrajem všem Andrejkám, jsou tady 3 6.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Možná tento víkend, když máme to babí léto, se loučíme se spousty věcma, včetně třeba grilování, posazení na zahrádkách, možná pro otužlejší i se loučíme s koupáním. Takže kysáci, děláte různé věci, píšete mi o tom, moc krát děkuju a také se ozýváte s tipama. Jako například další kysák.
2: Ahoj kysáce, zdraví vás Roman. Chtěl bych vás pozvat na dožínkovou akci na Tetínské trhy. Je to poslední trh tady v Tetíně. Počasí nám přeje, bude tady celý den muzika, tombola, spousta obchodů. Je to ve farmářském stylu, je tady pití a jídla všeho dost a bude tady perfektní atmosféra, tak se přijďte podívat a rozloučit se.
1: Jak na to tak koukám, jak to tak poslouchám, tak tento víkend se všechno motá především kolem jídla, pití a muziky. A kolem pití, a to především piva, se týká taky další pozvánka od naší Blanky. Tak Blanika, máme vyrazit?
3: Mnichovický Oktoberfest, kysáci, je tady, tedy v Mnichovicích na Šibeničním vrchu, kde najdete největší srub v Evropě. Tak právě tady máte dnes možnost ochutnat spoustu druhů piv.
1: Krásnou sobotu.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Tady Martin 48, ale asi nevyhraju, že jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško! Ty jsi naše vítězka.
5: Od doby, co tohle rádio začalo vysílat, jste moje nejmilovanější zamilované rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
6: To se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kiss a v tu ránu se mi vrátí život do žil. Takhle na nás působíte.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: tre, quattro.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Box na rádiu Kiss, nejdříve se ozvala Marta.
1: Ahoj Honzo, prosím tě, buď tak hodnej a zahraj mojemu kamarádovi Petrovi Helcovi z Mostu a taky pro všechny zdravotníky, kteří se o něj třikrát týdně starají při dialýze. Děkuju, Marta.
0: Zdravíme Petra na dálku z rádia Kiss a přejeme hodně sil. A ještě se taky ozvala Daniela.
2: Zdravím, můžete prosím zahrát písničku pro moji tchýni. Je to Andrejka, má dneska svátek. Děkuji.
0: Andrejkám ještě jednou všenej k svátku a posíláme písničku. Cyril, Stumbling In.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Kysáci, už za necelý 2 měsíce se všichni sejdeme v pražské O2 Aréně na Radio Kiss Millennium Explosion. Ještě minulou neděli jsme si mysleli, že tam vystoupí 11 hvězd, ale tento týden byly odhaleny další 2 překvápka, další 2 hvězdy, které se tam ocnou, a to Sigala a taky Charlene, která byla na předešlých Millennium Explosion společně s Janem Vejnem, a myslím si, že tam kousky od Jana Vejna taky předvede, takže se na ní moc těším, protože Charlene je strašná sympatianda, dá se s ní skvěle pokecat, a to i přesto, že třeba neumí to anglicky. Prostě rukama, nohama, ona je strašně skvělá, navíc umí krásně zpívat. Takže kysáci, ať už se těšíte na jakoukoliv hvězdu, myslím si, že si to užijeme všichni naprosto naplno, bude to neskutečný mejdan. A pokud ještě nemáte vstupenky, tak samozřejmě předprodej ještě jsou, i když ubývají, ale stále se ženete. Na předprodej se dostanete jednoduše přes náš web kiss.cz. My si teďka dáme jednu z hlavních hvězd Radio Kiss Millennium Explosion. Dáme si Safriduo.
0: Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Přibylo nám pár čerstvých nehod, pojďme se podívat, kde jsou. D6, 136. kilometr ve směru na Karlovy Vary. U Březové je tam auto v příkopě a objíždí se pomaleji, s tím počítejte. Praha, Opletalova ulice, tam jsou dva osobáky v sobě, také Kbelská a to za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany. Hradec Králové, nehoda v ulici Akademika Bedrny a ještě také Zlín, nehoda ve Vizovické ulici. Jinak pokud jedete po D1 z Prahy ve směru na Brno a dále na Ostravu, tak mezi 190. a 196. kilometrem je silný provoz kvůli omezení a zdržení 20 minut. Šťastnou cestu!

vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
2: Milo a taky Wakefield Sexy Eyes, tak vypadá start další hodinky na Kissu se mnou s Honzou Průchou. Krásný poslech.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Chystá se zhruba tak za 10 minutek, bude dnešní poslední příležitost na to pochlubit se, kam razíte, jaký máte plány na víkend, anebo pozvat ostatní kysáky tam, kde právě jste a kde vás to moc a moc baví, protože si dáme pro dnešek poslední aktiv víkend. No ale do té doby ještě muzika, která vám bude zpříjemňovat sobotní den. Milk and Sugar, taky Nana, a právě teď si dáme Robina Schulze. Takže kysáci, přes mobilní apku nahrávejte vaše tipy, rád vás uslyším.

0: Kiss Active Weekend.
1: Jdeme na to, kysáci, ozval se nám Kuba, že bychom mohli vyrazit večer za muzikou. Kam pak, Kubo?
2: Kysáci, mám pro vás skvělý tip. Co kdybyste vyrazili do Strakonic, kde dneska ve 20 hodin bude DJ Bezekra v Pánské zahradě. Bude tam dělat poučovou zábavu, tak kdo má lístky, tak určitě doražte. Ahoj!
1: Kubo, díky moc. Markéta ta napsala, že bychom zítra mohli vyrazit na vinobraní do Kardašovy Řečice. Na náměstí totiž budou k ochutnání vína z moravských, teda od moravských vinařů, včetně burčáku a samozřejmě k tomu spousta dobrýho jídla. Poslechu cymbálovka a taky kapela Benetton Rock. Jinak tahle ta akce vinobraní v Kardašově Řečici zítra potrvá od jedné odpolední do až večerní 20. hodinky. No a aby toho nebylo málo, tak na archeologické dny nás zve Terka.
3: Navštivte tento víkend archeologické dny v areálu Slovanského hradiště Mikulčice. Zažijete tam řemesla sokolnictví a bojové zápolení. K vidění bude sokolník i jezdci na koních a děti si mohou vyzkoušet i lukostřelbu.
1: Přejeme vám krásný víkend.
0: KISS Active Weekend.

0: studia.
1: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportal.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Kysáci, budeme se teď ladit, a to rovnou dvakrát. Nejdříve na horečku sobotní noci, která startuje jako každou sobotu od 7 hodin, takže na to se připravte chlebíčky, něco dobrýho k pití, protože tam pojede jedna pecka za druhou. Samozřejmě od DJ Basslickra, který vám k tomu ještě bude říkat nějaký pěkný věci a zajímavý věci, co se týče muziky. A za druhé se taky naladíme na listopadovou O2 arénu, protože mám tady kapelku, nebo spíš hudební projekt z Německa, který svými nezaměnitelnými beaty ovládal konec 90. a právě start milénia. A moje nejoblíbenější je, dá se říct, takovou vstupní bránou od nich do nového tisíciletí. Vznikla přesně v roce 2000, na jeho počátku. Bass, Beats and Melody a Brooklyn Bounce. Mimochodem, ještě bych chtěl taky pozdravit, a to Michala Dobítova, který právě teď na svojí zahrádce při poslechu Rádia Kiss pilně pracuje. Brooklyn Bounce právě teď na Rádiu Kiss. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. Brooklyn Bounce is your destination.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young na rádiu Kiss.
1: 7-7. Každé všední ráno na rádiu Kiss.
0: Ano, kysáci, slyšeli jste každé všední ráno, ale to vlastně není úplně tak pravda. Soutěž 7-7, kde pravidelně rozdáváme prachy, totiž bude i v pondělí 28. září, to znamená pozítří. I přesto, že je svátek a bude tady Martin Hovorka, tak někomu z vás rozdáme prachy. Kolik to bude? No tak samozřejmě, že se budeme snažit co nejvíce. Já když jsem dneska přišel do vysílání, ještě jsem nevysílal a vysílal Martin Hovorka, tak tady Martin pilně trénoval a házel kostkou, snaží se přijít na to, jak pravidelně házet co nejvíce, nejlépe tu šestku, protože když se hodí šestka, my přihodíme ještě tisícovku navíc a pošleme vám 7 000 korun. No tak uvidíme. Ještě má Martin celý den, celou neděli na to, aby se to naučil, aby přišel na ten fígl a v pondělí v 7 hodin ráno vyzkoušejte vaše štěstí, zkuste se dovolat a uvidíme, co vám Marťas přihodí na váš účet. Teď už další muzika z 90. let. For the Cause, Stand By Me. Krásný poslech.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: I těsně před 17. tady máme pár komplikací ze silnic. Chrudim na Masarykově náměstí na Kruháči, nehoda. Zborovská ulice v Praze 5, tam jsou v sobě dva osobáky a také kysáci Liberec, ulice Chatařská, také nehoda dvou osobáků. Jinak pokud míříte po D1 ve směru na Ostravu, tak v Brně na 194. kilometru v omezení zpomalíte zdržení kolem 10 až 15 minut. Šťastnou cestu!

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
5: 17 hodin, minutka k tomu, z KISu vám krásnou sobotu přeje Honza Průcha, teď už Backstreet Boys, Everybody.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Ladíte Radio Kiss, Kysáci, já mám teďka dvě rychlé dobré zprávy. Ta první je, že si za chviličku dáme jeden ze dvou jukeboxů této hodinky, a ta druhá, že jsem se teď před chviličkou dočetl, meteorologové ne, že slibují, ale předpokládají, že babí léto se nám protáhne, a to až do příštího víkendu, a že právě ty teploty těsně kolem těch 25 stupňů by mohly vydržet teda déle než tento prodloužený víkend. Tak jak už jsem říkal, za chvilku jukebox, těším se na vás, do té doby Gigi, taky Rosé a Bruno Mars, anebo Daya Insomnia právě teď.

0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Nigdoini, nehraje více písniček napsání.
2: Jukebox.
1: Víkendový jukebox.
3: Máme tady další jukebox kysáci a dovolal se Tomáš, ale co se nestalo, ono se to občas stává, samozřejmě vypadl. A to asi tak 5 vteřin předtím, než jsme měli do éteru, sakra, to je jako na potvoru. Každopádně ale Tomášovi samozřejmě jeho přání splníme, protože nemůžeme za technologie, které občas prostě nefungují. Nevím sice, komu by to Tomáš chtěl poslat, ale vybral Nathan Dave a Ella Henderson 21st Reason a ještě bychom to taky chtěli poslat pro, nebo respektive, mám tady vzkaz od Martina, abych to řekl takhle. Já ho přečtu doslova. Miláčku, tento slavnostní pozdrav k narozeninám ti posílá tvůj manžel Martin, tvůj syn Simon, švagr Pavel s rodinou a samozřejmě také tvoje skvělá parta kamarádů. Tomáš, Pavel, Nikča, Káťa, Pavlík, Tomášek, Lukášek a Kačenka. Všichni ti ze srdce přejí především pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, pohody, smíchu a nespočtu krásných chvil s lidmi, které máš tolik ráda a kteří mají rádi tebe. Takže jdeme na to, to je krásný přání, si myslím, my s Kisu se připomujeme a je tady Nathan Dave a v této hodince ještě jeden jukebox určitě bude.

0: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu kvalitní spánek? Radio Kiss a Prospánek.cz vám od pondělí do pátku v odpoledním vysílání rozdají vouchery v hodnotě 8 000 korun. Stačí zajít na web Prospánek.cz, najít logo Radia Kiss a po naší výzvě se dovolat do studia.
1: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

Pěkně jsme si popískali a vzpomněli na tuhle tu letní pecku. To byl Marquez, Vayamos, Compañeros. Jakou pecku si zahrajeme ještě, než nám odbije 18. hodina, tak to bude i ve vaší režii, protože z těch mnoha písniček, které stíháme, bude jedna juboxová, a to zhruba za 10 minutek. Teď ale ještě 90-kový Pharaoh, There's a Star.

0: Axwell a Ingrosso, jejich Dreamer. A teď už se pojďme vrhnout na další jukebox.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
0: Ten bude mít na starosti Verča, která už čeká na drátě. Ahoj Veru.
2: Ahoj.
0: Tak vybrala si Dua Lipu, It Gav. Komu to budeme posílat?
2: Pošleme to Anešce, Adélce, Kubíčkovi a mě. My jsme v autě a jedeme do Benešova.
0: A do Benešova to znamená domů nebo někam na výlet za někým známým?
2: No, právě, že jedeme po hrozně dlouhý době, to já to vidím říct normálně do Mekáče.
0: No paráda, hele, tak se pořádně nadlábněte. Pořádně si dejte do nosu a posíláme Dua Lipu. Pozdravuji všechny.
2: Děkuju.
0: Ahoj. Kysáci, a koukám, že dneska jste takový trošku jako zamilovanější, nežli je zvykem, protože je tady další zamilovaný zkaz, a to od Alči. Prosím, zahrajte něco hezkého pro mýho úžasného manžela. Od rána vás posloucháme a rekonstruujeme pokoj. Manžel je totiž neuvěřitelně šikovný. Miluji tě, Mílo. Alča vám moc děkuju. No, tak nemáš zač, Alčo. Vzkaz vyřízen a ať to manžel hezky zrekonstruuje a ty mu nos ty dobrý drenčíčky, aby mu to od té ruky opravdu odsejpalo. Dua Lipa, It Gav, teď na Kisu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pozor, pokud míříte po D5 do Prahy, tak 0. kilometr je tam vážná dopravní nehoda a je tedy na 0. kilometru D5 uzavřená. Počítejte s tím a volte objížďku. Šťastnou cestu.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickrem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Zina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: Nedělní den bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká od jihovýchodu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
8: Máme krátce po 18. Kiss ve vašich uších a krásnou sobotu vám přeje Honza Prucha, teď Real McCoy.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: Kysáci, pojďme si připomenout, že pro vás na příští týden máme skvělou soutěž. S firmou Prospánek.cz tady totiž budeme rozhazovat mezi vás vouchery na nákup v hodnotě 8000 korun. A za osmičku už toho pořídíte docela dost, si myslím, kysáci. Soutěž tady bude od pondělí do pátku, včetně pondělí, i přestože je svátek, vždycky v čase odpoledního jumpu. Ve správný čas, jakmile padne výzva, volejte sem k nám do studia, ale předtím doporučujeme, nebo vlastně ono je to nutné, podívat se na web prospánek.cz, protože tam se někde bude ukrývat logo Rádia Kiss a bacha, kysáci. Každý den to logo bude někde jinde, takže je potřeba si to pořád osvěžovat a pořád obnovovat stránku prospánek.cz, protože nám to logo bude trošku cestovat. No a jakmile po otázce odpovíte správně, kde se logo nachází, poukaz je váš, takže víc info na našem webu kiss.cz a držím vám palce, kysáci. Kiss Radio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Dva jukeboxy i v této hodině a teď už vybírá Petr. Petře, co to bude?
2: Ahojky z rádio. Chtěl bych nechat zahrát pro moji lásku, kterou hodně miluju, která je moje největší láska na celém světě, kterou mám moc rád. A chtěl bych nechat zahrát Gigi D. Augustino a taky vám do rádia a všichni, co poslouchají. Díky, Petr Žatec.
1: Říkal jsem si, co má Gigi, tak jako trošku aspoň zamilovanýho a hnedka mě napadl Eliezer. Ještě v závorce je vlastně za tím názvem napsaný Your Love, takže to odpovídá. Pojďme na Gigiho právě teď na Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem?
2: S tuňákem.
1: S tuňákem. Pojď, pome. To je Binec dneska. Budeme hrát každý den tohle nově.
2: Řekli jste, že chcete dno českého éteru, tak jsem ho vybral.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Na Kisu se teďka vrháme do posledního jukeboxu s dnešním datem a Bábina se nám ozvala.
2: Ahojky, ahojky, tady Bábina Aneška, zdraví tě do studia, zdraví všechny na druhou stranu, Šreka, Šneka, dětka, prostě pro všechny, Kubu do Chomutova taxikáře. A hlavně nechala bych zahrát písničku na ukončení dne pro moji Zdeničku, dceru, kde jsme byli dneska na masáži na thajský v Teplicích naproti divadlu, doporučujem. A potom na mňamce Pápáčka a pro tebe do studia hlavně.
1: Děkuju, Bábino, taky tě zdravíme a zdravíme i Michala, který napsal, jestli bychom mu zahráli něco svižného, protože teď momentálně zdraví z práce, tak aby mu to šlo rychleji od ruky. A ještě tady mimochodem jako navrhuje jednu petelici, která se hrála a poslouchala hodně právě na začátku nového tisíciletí, takže patří k našemu oblíbenému miléniu. Jsou tady DJs at work, Time to Wonder.

Dozněl nám George Ezra na Radio Kiss. No a za chvilku je tady 7. večer, takže horečka sobotní noci odstartuje s DJem Bassclickrem. Máte se rozhodně na co těšit, jako vždycky si DJ Bassclicker připravil fakt pěkný kousky, hudební kousky, které vás budou bavit. Takže si užijte horečku sobotní noci až do 11, potom taky Bass Machine. Pro tuto chvíli se s vámi tedy loučí Honza Průcha, zítra se budu těšit zase ve 13 hodin. Ahoj!

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.

0: OK, 26. září, sobota 19. a my to tady odpalujeme opravdu geniálně. Get Far, Red Five, hele, tak tomu říkám prostě nářez dnešní soboty. Ano, spousta z vás třeba míří na poučovku do Strakonic, kde se dneska potkáme, a spousta z vás právě teď ladí náš krásný éter. A já už takhle na začátek bych chtěl pozdravit Otíka Bradlerů a jeho ženušku Nikču Bradlerů, kterým jsem hrál svatbu u Hradce Králového. Bylo to naprosto geniální. Já jsem je chtěl pozdravit minulý týden, ale měl jsem trošičku rodinného blázince, tudíž dneska na začátek jim hraju, protože ta svatba byla fenomenální. Ota je neskutečný kysák a miluje Kosmonovu. Donc avec má Otíku, já ti dneska Kosmonovu samozřejmě v průběhu večera zahraju. A tvojí manželce taktéž a všem, kteří tam pařili, protože to byla energie. A já jsem si tak skvěle zahrál, kysáci. Vemte si, hrajete svatbu a přijde za váma Ota ženích a říká v 11, hele, udělej mi tam hodinovou trance party. Tak jsem si dal Klub sráčů, že jo. Dal jsem si Signum, Coming on Strong, CRW, I Feel Love a tak dále. Tu Kosmonovu, jeli jsme si Hands Up, jeli jsme si Hardcell a to já miluju, když si to na svatbě prostě můžu uvařit. A dokonce jsem si zapařil. Takže zdravím i Světka, Vendu a úplně celou bandu, která tam byla. Bylo to skvělý. A pro vás už na začátek dnešní horečky sobotní noci DJ Quicksilver a Shaggy Bombastic. Takže pro všechny svatebčany na Kisu a těším se na to.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci. Horečka

0: další velký nákyp tady bude. Před náma Mike Candice, člověk, který na sobě nosí žlutýho smajlíka s rozštěpeným ksichtem. A Evelyn, Brand New Day, vlastně no, to není brand new single, a tahle pecka už řádí 13 let na scéně a švýcarský mák Mike Candice je přesnej jak švýcarský hodinky a líbí se mi, že do toho fakt dává velký tempo a daří se mu to stále víc a víc. Brand New Day, Mike Candice, za chvilku Jan Wayne, Because the Night, my se třeba na jeho zpěvačku Charlie můžete těšit i v O2 aréně na Millennium Explosion 21. listopadu, kde bude zářit po boku Sigaly taky, takže další nový hvězdy, který vám tam připravíme a máte se na co těšit. No a samozřejmě bude i Armin van Buuren v zápětí na Kisu a Armin bude pro Lukáše, Lucu, Fáňu a Tomíka naše pravidelní kysáky. Let's go!
1: Noc, která má své jméno.

0: na hit horečky sobotní noci, hudební novinka je tady. Je tady dvojka Two Colors, která měla co dočinění se Safriduo a s dalšíma velkýma hitama. No a Two Colors jsou Němci, který v německých charts bodujou zcela pravidelně. Takže dneska ubodáme jejich Primadonu, což je vlastně taková podsta Madoně. Takže Primadona v éteru, tip na hit a za chvilku třeba Borovička, protože jste chtěli trošku cítit vůni lesa. Někdo tuhle tu pecku opravdu miluje, někdo už má na ní alergii, ale v globálu je to opravdu nejoblíbenější hit Rádia Kiss v celý historii a na každý party, prostě jakmile jde Borovička, tak je narvaný parket a já jsem pyšnej na to, že tuhle tu skladbu takhle můžeme hrát a že i Emily, kdykoliv to hodím na Instagram, tak hned se ozve, je to krásné. Takže zajímá Emily, Justice, Marka Vose a všechny, tak za chvilku, teď už Two Colors.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Lukine, mám tady pro tebe zvířátka. Lukin bude vědět. Martin Garrix Animals vždycky na to čeká, takže dneska to dodržím a tu svátost spustím do našeho éteru. Stejně třeba jako Last Frequencies a Crazy. To je ten Belgičan, který jako se toho nebojí a je taky multižánrový. Jeden čas hrál drum and bass, pak EDMko, pak nějaký ostřejší věci a takhle to funguje, takhle to fungovat má. Takže i na Kisu při sobotě, takhle na konci září, při prodlouženým víkendu, v pondělí máte volno, jo? Tak prosím, všem Václavům, všem mým jmenovcům posílám jedno velký haleluja a pondělí si na nás pospěte, kysáci. Já vlastně i zítra díky tomu hraju party. Tak jo, tak si jdeme hrát.

0: Ahoj, tady Lunetik.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
4: Horečka sobotní noci.
3: Každou sobotu večer na Radio Kiss.

0: Arcade is a Girl. Když jsme se ptali, jaký je nejoblíbenější hit Groove Coverage pro vás všechny kysáky, vy co máte rádi Groove Coverage, tak to je single, který padal nejčastěji. A je to opravdu jedna z nejhranějších a nejvíc emočních věcí, kterou dali dohromady Markus a Mel, Melanie, Mel MM, jo, DJ Novus a Mel. Takže právě God is a Girl si teď dáme, měl to krásný obal, růžový spodňáry, že jo, jelo to, takže teď to tam bouchneme na kysu a převelice vás rozpálíme hudebně, taky si dáme korunu, no ta vás chladí, no když se řeklo korona, nemyslím teď tu Italku, naší zpěvačku, která bude, ale všichni jsme měli husinu, no tak tohle všechno nandám do další hodinky dnešního vlnobytí Horečky sobotní noci, která dneska bude mít i 341. Bass Machine. To všechno bude.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: schválně, kolik máme mezi sebou kysáků, který hrajou na piano. Já jsem měl tu čest 8 let brnkat právě na klavír. Bavilo mě to, vždycky jsem to tam naštrikoval, no a ta doba už je dávno pryč, protože klavír prožrali nějaký moly, nebo co to bylo za brouky, ten se vyhodil, no a od té doby úplně nebyla příležitost, ale Hrobaře nebo další songy, Ovčáky, Čtveráky, ty bych dal. Co dáme za chvilku kromě piana, tak budou Urbano All Stars nebo Aquagen, Summer is Calling a taky dáme něco pro řeky. Já jsem vlastně mluvil na začátku o Tíkovi Bradleru, jeho ženě Nikče, kterou ještě jednou zdravím. To byla jedna svatba a teď jsem měl tu čest zahrát si řeckou svatbu na Hluboký v golf resortu, kam taky chci pozdravit. A ty Řekové jsou hrozně milí. Jelo se tam anglicky a jsem zjistil, že i Řekové milou borovičku, protože je to hustý a když jsem hustil, cítím voní, ale oni to znali. Neuvěřitelný, takže je vidět, že prostě borovička dojela i do Řecka, ale na co mi skvěle pařili Řekové, tak byl Khaled Selavý. Takže tuhle tu pecku zahrou pro Parise. Parise je to právě ten greetings to Greece, to Paris. Thank you very much for your party. Tak, OK, a jdem si to pustit na kysu. Tady zmotám jazyk ještě.
1: Noc, která má své jméno.

0: take a deep breath.
1: A pozor, teď tady bude vyvoněná chuťovka. Art Bud, David Guetta, Gotye, Kimbra. Somebody that I used to know. To je opravdu jeden z nejlepších mixů, který vůbec spatřil světlo světa. Má to tak ohromnou energii, takový neskuteční vály, proporce, ač si říkám prostě, tohle je brutál, tohle je neskutečný. A mě to tak baví, takže to si dáme. Bude i Lucas and Steve, nebo Ice MC, It's a Rainy Day. Tak dneska jako 25 venku padaly rekordy krásný, jako skoro tropy, že jo, jsme měli, no tak na to zahřátí ještě na ty grilovačky, který při prodlouženém víkendu funguje. Já chci pozdravit ještě Zdendu do Přerova, protože tomu dlužím pozdrav už delší dobu a vždycky na něj zapomenu, tak Zdendo, nezlob se, a pro jeho celou rodinku a bandičku mi poslal tady video, jak tancuje. A moc mě to potěšilo. Takže chci celou tuhletu grandiozní bandu pozdravit, protože Zdenda ten jede ve velkým. A jeho vnučce Amálce, jo? Tak Amálce uděláme radost a nějakou pecku, protože z ní uděláme pařmenku, jak psal. Takže moc hezký pro tebe, Zdendo, a pro všechny, který mají třeba vnučky nebo dcery, to je jedno. Jdeme na to, na Radio Kiss. Další bomba.
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Radio Kiss.

0: Michal Reuter, Melanie, to je Kaskáda, dneska už vlastně jenom zpěvačka Melanie, ta už si jede sama. A How Do You Do, Melanie, já už jsem teď z Groove Coverage úplně zblblý, ale myslím si, Natalie, vidíte, medalí Natalie zpěvačka, tak ta jede ve víru a pořád šlape. My jsme si od ní minulý týden hráli Utopy, což je rychlá věc, tak teď spíš taková volnější, no i když jak se to veme, How Do You Do, překopaný rockset. Na Kissu a zaklouca i Ego, Žemel Nras nebo Barbie Girl, pro každýho se dostane a Cosmic Gate bychom mohli dát na Kissu, jo? To všechno zahltíme do éteru Rádia Kiss.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: tipy.
1: Citová hodnota je film o dvou sestrách, jejich slavným tátovi a jedné rodině, kde se toho za roky nahromadilo víc, než na půdě u babičky. Když se do toho ještě zamotá filmová a hollywoodská hvězda, je zaděláno na pořádnou emoční jízdu. Chytrej, vtipnej a dojemný film o tom, že některé věci v rodině prostě nevyřešíte lusknutím prstu. To je citová hodnota, kterou si pustíte na streamovacích službách. Pro KIS, Katka Čepelíková. Dance Bar.

0: Klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. So
2: happy it hurts. Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
0: Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Já jsem vám v této hoďce slíbil Cosmic Gate a taky to dodržím. Exploration of Space, to je opravdu největší vál, největší sypec DJ Bossyho a jeho kolegy. Ono se nám to trošku rozpadlo, tak už máme jenom jednoho ze členů Cosmic Gate, ale pořád ten duch svatý, ale ten hudební duch převládá. A jsem za to rád, že takovouhle muziku můžeme dávat. Gigi de Agustino La Passion, to taky nadáme tady pro všechny do táborského mejdla a pekla, jak tady mám napsáno, tak pekelná muzika od Bejslikra na Kisu, hele, ideálně, už to tam letí.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Název další letí podání Randy MC a Justin Simons, Praise My DJ, který mě baví, který prostě je takový jako pompézní, nadřazený, slušně uvalený. A od Randy MC vlastně po It's Like That a It's Tricky je to single, který mě asi úplně nejvíc ohromil a měl krásný dupák a název v roce 1999 hitparádě Czech Dance Charts, kdy bojoval třeba po boku Bad Habit Boys a Weekend nebo Kosmonovi Dons a Vekma. To byla většinou taková top trojka, která se tam střídala mezi hitama. A už je to 27 let, to je strašný. To je strašný, jak to letí. No tak si to tam jdeme dát jako smetí.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Klas! Další tip na hit, jedna z těch aktuálních novinek. My totiž v Horici sobotní noci jedeme převážně rychlý věci. Já teda nemám rád, když to tady mám něco pomalýho. Když mi to náš Kaja Lenner dá do playlistu, tak já už to mažu a to se omlouvám Kajovi. Upřímně nedělám to schválně, prostě jenom někdy úplně není nálada na ty pomalejší hity, ale já se přiznám, já se strašná držka, všechno řeknu. Takže opět rychlá věc, Klas, Weaver Still Young. A za chvilku Armin van Buuren bla bla bla nebo Mojo Lady Hear Me Tonight. Takhle pěkně to máme poskládaný. Já vás rozhodně všechny zvou do O2 Areny 21. listopad Millennium Explosion, kde bude spousta velkých hvězd a právě třeba i Klas produkčně zavítá k nám brzy díky Radio Kiss a teď jeho právě fenomenální song Skvost, který na Spotify je v top trojce nejhranějších věcí na německých tanečních charts. A to je co říct.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Master Blaster, Everywhere, to je přesně ten song, který před dvěma rokama uzavíral O2 Arenu. Já jsem o O2čku už mluvil několikrát, ale Everywhere úplně všude. To jede, ty konfety, jak tam lítalo, ta energie, dobrá nálada, zaplněná O2 Arena. To jsou takový ty emoce, který člověk hrozně rád zpracovává, který si nese s sebou a rád na všechno vzpomíná. Takže Everywhere, Master Blaster, úplně všude, teď bude znít a bude nám vesměs, doufám, dělat maximální radost a hlavně vás rozesměje na všechny strany. Takže dáme, za chvilku i skutři, 4 AM in the morning, Radio Kiss in the house a DJ Basecker v Horečce sobotní noci. Master Blaster.

0: Jo, otvíráme poslední horečku sobotní noci hodinu, tak teda to byl úvod jako prase, jo, nevadí, jedu dál. Energy 52 Café Del Mar, každopádně jsem chtěl zahrát něco trancového, protože vím, že máte rádi trance a ve středu dáváme trance party. Dneska Bass Machine, kde taky bude nějaký trance, který vám tam nakydám, a vlastně tuhletu pecku jsem si říkal, že bych taky mohl vrznout, nebo respektive ve středu v trance party zazněla ve 141. vydání úplně energická verze týhletý skladbičky v editu, který jste třeba ještě neslyšeli, tak vy, co jste ve středu poslouchali, můžete si na to rozpomenout, a vy, co jste neposlouchali, tak YouTube kanál, na YouTube dáte si Bass Machine nebo si dáte Trance Party, mini Trance Party a číslo 141, všechno máme na YouTube archivovaný i horečku sobotní noci, a já vám za to moc děkuju, že to takhle můžeme švihat do toho krásného českého éteru. Za chvilku David Guetta, jeho novinka You and I, Me and You s Hypatonem, no a budou i Mesh in your arms, pozor, to je řacha, tu miluju Itálii, tak nejlepší věc, in your arms, na Kisu, poletí, tahle ta dobová věc z roku 2002, hej ho!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci. Horečka.

0: Já už jsem vás před chvíličkou navnadil na italský meš, no a teď vás donavnadím mešácky, protože Mesh In Your Arms rok 2002 je tady, tahleta skladbička, fenomenální, nehorázně dokonalá a vlastně hit, který mě postihnul tím, že když jsme jeli na výlet do Itálie nahoru na Vezuv, tak tam hráli tuhle skladbu tenkrát na Radio Italia Network a v hitparádě Vitamina AK. Já to úplně miloval, to byly prostě největší Italodance placky po boku třeba Mascari, DJ Rose, Emotion, Sound Lovers, tenkrát frčeli The Flow a tohle je prostě jedna z těch největších srdcovek italský taneční scény a vždycky, když to slyším, Mesh In Your Arms, tak jsem z toho hotovej. Cutting Crew, že jo, Origoš, tohle to je věc, se kterou si pohrála i Resource, který dali dohromady právě věc I Just Died In Your Arms a třeba na MTV Swipe Up tohle frčelo. Nebo ve Viva Club Rotation tam to uváděla Daisy D. Mimochodem Daisy D bude s náma v O2 Aráně 21. listopadu. Na to se moc těším, jak tam Daisy D rozjede svoje pecky společně s Technotronic. Mesh In Your Arms dneska na Kisu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
1: Kiss, Radio Kiss.
2: Máme tu mano! I venga conmigo!

0: O2 aréně hned v pondělí 23. listopadu zabředneme do tajů Prodigy, ty nám před chvilkou dohráli. Taky tu byl Saš Ekvádor, který s náma byl v O2čku dvakrát, i na afterparty jsme ho měli. No a teď bude Timmy Trumpet, ale Farm, jejich novinka Chase the Feeling. Ano, Timmy Trumpeťák se svojí trumpetou to pěkně rozhasí, napálí, rozbarví a bude to krásný. Takže jsem za to rád, že Timmy Trumpeťáka z Austrálie teď povozíme a že si s ním vychutnáme ty nejlepší beaty ever a dáme si vlastně jeho novinkovou věc, kterou nám představil i na Tomorrowlandu. A dokonce nám ji tam zahrál live. Takže Chase the Feeling, pro všechny, kteří mají rádi Chase, třeba Slapkový patroly, tip na hydorečky sobotní noci, za chvilku třeba Sonic Dream Collective, anebo Apollo Road, ATB a Dash Berlin. Tak další vychytávka je tu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: DJ Tiesto and Seven, boom, boom, boom. Tak to je klasika, která nás žene do cílové rovinky a kde budeme vlastně finálově končit dnešní horečku sobotní noci 26. září, no a samozřejmě za chvilku Bass Machine 341 a tam to propálíme s Kate Tracinem For Just One Day, taky pro oťáka, vím, že brádlerovci mají rádi For Just One Day, taky jsme hráli na svatbě a jsme to vlastně otvírali, dneska to tím i uzavíráme na Kisu. A kdybyste chtěli dostat nějaký single do horečky sobotní noci, tak mi napište na Instagram DJ Bassticker, The Bassicker, budu za to fakt rád, mega moc rád a já chci poděkovat všem, kteří jsou toho součástí a kteří si to tady se mnou dávají na Radio Kiss. Hey ho, pařmeni, jste skvělý, bombastický a teď už For Just One Day a DJ Tiesto, boom, boom, boom. Tak tyhle ty dvě šlehy na Kissu. Jinak, Kate Tracy má novinku, která se jmenuje Go Insane, taky si ji dáme třeba v Bass Machine dneska, i tam michnu maxáči, jo? Všechno bude, hey ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio

tady, je zase tady ten správný datum, protože máme 26. září, sobota a Bass Machine. Ano, Bass Machine záplet je tady 341, 341, tyjo, to je jak číslo našeho baráku, 341 a na Radio Kiss. To jdeme otevřít ve vínku Hands Upu a pořádnejch rychet. Vy jste si to minulý týden tak neskutečně užili a Bass Machine vás bavil. Já jsem to tam míchal, šlehal, měli jsme tam kousky od Taylor and Flow a to docela teď často hraju. Pak třeba CJ Stone na hity, který dlouho nehráli a vy mi tady pijete ody na radost a já vždycky z toho mám velkou radost, když se do toho zapojíte a ten Bass Machine takhle podporujete. Takže ideálně takhle to může být a musí to být. Spousta z vás třeba se připravuje na pondělní státní svátek, jako dokonce zítra i hraju diskošku v neděli 27. ve Škvořeticích, takže Škvořeticích, tak kdybyste chtěli, můžete vyrazit na jich Čech, tam to taky pojede ve velkým, no ale prostě tak máme prodloužený víkend do úterka ideálně a dneska myslím si, že 100 možností k tomu, abyste si vychutnali následující speciál, který bude opravdu plný tý nejlepší muziky. A spousta z vás, když jsem se vás ptal minulý týden, co byste na Bass Machine změnili, tak jste uvedli, že vůbec nic, že vám to vyhovuje, že byste to prostě dělali tak dále jako doposud. Děkuju za to, budeme to držet. Zároveň chci poděkovat vám všem, kteří dávají třeba Bass Machine na YouTube kanál Radia Kistra. YouTube kanál, je tam Bass Machine kanál. Pak máme i kanál Trance Party, Mini Trance Party, takže i všechny ty Trance Party, které jsem třeba vysel ve středu, nebo s Michalem Kavalčíkem vysíláme Trance Party Live, tak všechno je online, i horečky sobotní noci. Dáte si YouTube, Bass Machine a Trance Party, cokoliv. Prostě díky za to, že si to můžeme takhle dávat a že jste takhle aktivní, dáváte tam i fotky, tak je to moc hezký. No a teď už to odpálíme, Bass Machine po 341. na Radio Kiss, 11. večerní, DJ Basicr, hey ho!

Fakt si tak říkám, když jsem u těch čísel, že dneska máme 341. kolo Bass Machine, že jsme se sešli z Trance Party, protože mini Trance Party měla ve středu 141 a Bass Machine má 341. Oni tyhle ty dva speciály jsou si hodně podobný a teda on ten trance jako široký, jo. Trance, hard trance, uplifting trance, classic trance a tak dál. Tak já to propoju a poslední dobu jako v Trance Party jdu taky hodně hands upu. V Bass Machineu taky jedeme, sem tam trance. Takže vlastně jestli máme středu Trance Party nebo sobotu Bass Machine, ono je to prakticky teda hodně, hodně podobný. Já jsem už si tyhle ty speciály tak krásně propojil, takže pokud neladíte v sobotu Bass Machine, doporučuji ve středu Trance Party, protože tam jedeme i takovýhle hity ostřejší a já si tady prostě dělám, ne co chci, ale prostě aby to hrálo podle toho, jak to má rád Bassliquor. A hlavně vy, protože vy mi tady posíláte nádechy, takže pojedeme zase dál. Já jsem vám minulý týden hrál novýho Kate Tracy a on mě tak chytnul, že se ho dneska dáme znova. Ale v maxáči, jo. Takže novej Kate Tracy, Going Insane, Fatboy Extended Mix na KISSu právě teď, 26. září. Hey ho!

Space Machineácká jízda, zase to tady klopí, zase to tady vaří v éteru Radio Kiss a budiš požehnáno za ty krásný dary, který mi tady dáváte, který mi tady solíte a píšete vzkazy, že jich není málo. Rádi byste slyšeli třeba i víc hard trendsu. Jestli by nemohl být Bass Machine dvouhodinový. No kdyby byl dvouhodinový, tak už si toho třeba tolik nevážíme. Takže ona ta hodina týdně, člověk se na to hrozně těší. Spousta z vás si to stahuje, dokonce vlastně i na webshareu. Můžete si dát Bass Machine všechny minulý od prvního dílu až po dnešní 341. A potom si to dávat třeba do Walkmana těžko, do svých mobilních telefonů, že a pouštíte si to zpětně, kdy to máte natahané. A to se mi líbí, že to takhle máte atmosféricky daný a vychutnáváte to doplnej. Takže ať vám to takhle drží, ať ta spokojenost vám trvá stále a vy si to vychutnáváte ve velkým. Takže díky za to, že to takhle jede a já už zase rozjíždíme další vás.

341. Bass Machine se nám tady pěkně hudebně naklopil do toho krásného českého éteru a my budeme v cílový rovince. Tak děkuju za to, že jste tomuhle tomu Henzapovýmu speciálu dali pořádnou šanci a že jste si to vychutnávali do aleluja a že ty hudební rytmy, které tady máte, vás pěkně pooksály a nakopli. Takže Pazmeni, díky za váš feedback, který mi tady pravidelně dáváte. Užijte si zítra volno, to je jasný, neděle, ale samozřejmě i pondělní státní svátek. Na toho Václava tak prosím, že vlastně toho Václava jsme tady dali v éteru Rádia Kiss. No a Bass Machine samozřejmě opět za týden. Ve středu Trance Party, Kiss Paráda a tak dále, horečka sobotní noci. Tak hej ho, Pazmeni!

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute